a pak o tom píší lávka přes věky. Ruce k porání, perem doteky, do psaní, ze psaní, do psaní a ve všech pohádkových.